0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 5. srpna. Milé posluchačky, vážení posluchači, v dnešním pořadu uslyšíte překlad celé katecheze Lva 14., která zazněla při generální audienci. Ve svých pozdravech po katechezi svatý otec připomněl dnešní svátek posvěcení baziliky Santa Maria Maggiore i požehnal poutníkům pěší poutě do Częstochowy v Polsku. Po přehledu aktuálních krátkých zpráv budeme pokračovat v cyklu Malá škola liturgie, v níž se tentokrát zaměříme na znamení kříže. Přejeme příjemný poslech. Po červencové přestávce se Lev 14. vrací k pravidelným středečním generálním audiencím. Navazuje na cyklus promluv o koncilních dokumentech, konkrétně o liturgické konstituci Sacrosanctum Concilium. V dnešní katechezi se věnuje liturgii coby modlitbě, zvláště pak liturgii hodin, známé jako denní modlitba církve či lidově modlitba hodinek.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Bratři a sestry, dobré ráno.
1: In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla costituzione conciliare sulla liturgia Sacrosanctum Concilium.
0: V této katechezi se vracíme k zamyšlením nad koncilní konstitucí o liturgii Sacrosanctum Concilium. Dnes se zaměříme na církevní rozměr liturgické modlitby. Jak nám připomíná apoštol Pavel, je to Duch Svatý, kdo nás učí modlit se. Od dne letnic přebývá Duch v církvi a inspiruje veškerou její činnost, především pak modlitbu. Život prvního společenství zrozeného v Jeruzalémě po Ježíšově smrti a zmrtvých vstání je život v duchu, kterého daroval zmrtvých vstalý Pán. Jak říká koncil, od té doby se církev nikdy nepřestala shromažďovat ke slavení velikonočního tajemství. Přitom předčítala, co se ve všech částech písma vztahuje na Krista. Slavila Eucharistii, v níž se představuje jeho vítězství a triumf nad smrtí, a zároveň vzdávala díky Bohu za jeho nevýslovný dar v Kristu Ježíši ke chvále jeho slávy, v síle Ducha Svatého.
1: Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica.
0: V naší době, v kontextu převládající mentality zaměřené na výkon a konzum, se modlitba může jevit jako cosi zbytečného a směšného. Ve světě, kde se věda a technika tváří, jako by mohly poskytnout veškeré odpovědi, může modlitba vypadat jako nějaký druh úniku. Dokonce i v nemálo křesťanských rodinách se už nepředává zkušenost modlitby a mnozí lidé jsou vystaveni riziku, že ji budou pokládat za jednu z mnoha psychologických technik zaměřených na osobní blaho. Modlitba si však zaslouží, aby byla znovu objevena ve své pravdivosti coby základní rozměr naší lidskosti.
1: La Costituzione Sacrosanctum Concilium ha preso sul serio tale esigenza.
0: Konstituce Sacrosanctum Concilium vzala tento požadavek vážně. Tím byl velice potěšen papež svatý Pavel VI., který při promulgaci tohoto prvního dokumentu, jejž druhý vatikánský koncil schválil, prohlásil. Bůh na prvním místě. Modlitba, co by naše první povinnost. Liturgie, jakožto první zdroj božského života, který nám byl dán, první škola našeho duchovního života.
1: Nella Costituzione, infatti, il termine la preghiera designa tutta la liturgia.
0: V této konstituci se výraz modlitba ve skutečnosti vztahuje k veškeré liturgii. Tento pohled je rozhodující, neboť nasměroval liturgickou reformu a dal jí jako nosnou osu aktivní účast věřících. Liturgie se představuje především jako místo setkání, místo iniciativy Boha, který se stává blízkým člověku ve svém synu, ve slově, které se stalo tělem, v pomazaném Duchu Svatým. Boha, kterému můžeme odpovídat skrze Krista, s Kristem a v Kristu, v jednotě Ducha Svatého, což znamená vzdávat díky v modlitbě, kterou Kristus spolu se svým tělem přednáší Otci. Proto také velmi intenzivně toužil svatý Pavel VI., aby liturgie hodin, to je každodenní veřejná modlitba církve, neoddělitelná od Eucharistie, skrz naskrz pronikala, oživovala, vedla a byla vyjádřením veškeré křesťanské modlitby a aby účinně živila duchovní život Božího lidu. Aby se tato touha naplnila, je nutné, aby byla liturgie hodin stále více přijímána a prožívána v běžném životě všech pokřtěných a všech společenství. Je tolik lidí, kteří se chtějí naučit modlit, především katechumeni, a právě jim může liturgie hodin nabídnout cestu a školu křesťanské modlitby. Každého týdne a každého dne se Eucharistie a liturgie hodin stávají dechem života církve, který umožňuje kolovat Duchu Svatému v jeho těle. V této modlitbě Kristus shromažďuje kolem sebe celé lidské společenství, aby spolu s ním zpívalo tento božský zpěv chvály. Takto jsme den za dnem stále více sjednocováni s velikonočním tajemstvím a připodobňováni jemu.
1: Afferma Sant'Agostino. Quando parliamo a Dio nella preghiera,
0: jak učí svatý Augustín, když mluvíme s Bohem v modlitbě, nesmíme od něho oddělovat syna. A když se modlí synovo tělo, ať od sebe neodděluje svoji vlastní hlavu. Ať je to tedy jeden a týž spasitel svého těla, náš Pán Ježíš Kristus, Boží syn, který se modlí za nás, který se modlí v nás a ke kterému se modlíme my. Modlí se za nás jako náš kněz, modlí se v nás jako naše hlava. Modlíme se k němu jako ke svému Bohu. Poznáváme tedy svůj hlas v něm a jeho hlas v nás. Ve spojení s Eucharistií, jejíž světlo nese dál, posvěcuje liturgie hodin čas našeho každodenního života. Ráno začínáme den s vírou a vděčností. V poledne žádáme o sílu věrnosti uprostřed námahy a únavy. Večer, když skončíme s prací, doprovázejí nešpory chvíli západu slunce. V noci se ukládáme ke spánku a svěřujeme se Božímu pokoji. Každá liturgická hodina je skutkem naděje. Během našeho pozemského putování bdíme a s celou církví očekáváme slavný návrat našeho Pána.
1: Il ritorno glorioso del Signore.
0: Svatý otec ve svých pozdravech po katechezi při generální audienci apeloval na význam modlitby, která je nepostradatelným pokrmem duše. Požehnal všem poutníkům, kteří pěšky putují na Jasnou horu v Polsku a připomněl dnešní svátek posvěcení baziliky Santa Maria Maggiore, jinak známé jako Bazilika Panny Marie Větší. Drazí bratři a sestry, dnes při památce posvěcení baziliky Santa Maria Maggiore prosme Panu Marii, aby nám pomáhala být věrnými v modlitbě, aby Bůh byl v našich životech vždy na prvním místě. Významný prostor věnoval papež také pěším poutníkům v Polsku, kteří v těchto dnech směřují do Mariánského sanktuária na Jasné hoře v Częstochowie. V těchto dnech se z mnoha polských diecézí vydávají pěší poutníci na Jasnou horu, duchovně podporováni věřícími ve farnostech. Kéž toto svědectví, námaha cesty, společná modlitba a setkání s Marií posílí víru a naději rodin i společenství. Spolu s vámi prosím za mír ve světě a za nová kněžská a řeholní povolání.
1: Prego per la pace nel mondo e per nuove vocazioni sacerdotali e religiose.
0: Další zprávy. Tiskové středisko svatého stolce dnes oficiálně oznámilo další apoštolskou cestu Lva 14. tentokrát do zemí Jižní Ameriky, Uruguaje, Argentiny a Peru. Cesta se uskuteční 6. až 17. listopadu tohoto roku. Emeritní biskup mozambické diecéze Shai zemřel v pondělí 3. srpna v nemocnici v hlavním mozambickém městě Maputo. Církev v Mozambiku v něm ztratila teprve druhého nositele kardinálské hodnosti ve své historii, vynikajícího znalce místních jazyků a iniciátora překladu koncilních dokumentů. Svou účast duchovní blízkost a soustrast mozambickému episkopátu, rodině tohoto milovaného bratra, diecézi, již věrně sloužil, a celé zemi, která je zarmoucena nad ztrátou takového pastýře, vyslovil dnes ve svém telegramu apoštolskému administrátoru diecéze Shai Shai papež Lev XIV. Úterý 4. srpna zaznělo poselství Lva XIV. Adresované účastníkům světového kongresu Signis, který se poprvé v historii koná v Africe v Kigali. Papež v něm vyzývá pracovníky médií, aby přispívali ke kultuře, jež odráží hodnoty společenství, míru a ochrany životního prostředí. Kardinál státní sekretář Pietro Parolin pokračuje ve svých diplomatických cestách po Latinské Americe. Po návštěvě Guatemaly ku příležitosti 90. výročí diplomatických vztahů se Svatým stolcem se vydal do Mexika, kde bude od včerejška necelé 3 dny. Malá škola liturgie, 5. část. Znamení kříže. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Myslím na rodiče a ještě více na prarodiče, ale také na naše kněze a katechety. Mnozí z nás si právě od nich osvojili sílu liturgických gest, ale snadno si dokážeme představit gesto větší ruky, která uchopí malou ruku dítěte a pomalu ji doprovází, aby poprvé vykonalo pohyb ve znamení naší spásy. Pohyb je doprovázen slovy a ta jsou vyslovována pomalu, jako by chtěla ovládnout každý okamžik gesta celého těla. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Obraz vykreslený v apoštolském listu Desiderio Desideravi je jistě něčím, co všichni nosíme jako živou vzpomínku ve své mysli. Možná nedokážeme přesně určit ten den, ale jistě i naše ruka byla vedena, aby poprvé na našem těle nakreslila znamení kříže. Od té chvíle nám ono gesto a jeho symbolická síla patří, nebo lépe řečeno, my patříme tomuto gestu. Ono nám dává podobu, jsme jim formováni. Znamení kříže je prostým gestem, které je zároveň plné významu. Představuje vyznání víry každého křesťana. Právě v Kristově kříži nás Bůh spasil. Tím gestem, vykonaným na našem těle, se zaštiťujeme křížem. Dáváme najevo, že jsme učedníky ukřižovaného Ježíše a že kříž je naší cestou, naším vzorem pro život v pravé lásce, lásce, která před utrpením neuhne. Tato láska je trojiční. Milujeme Otce tak jako Ježíš, v duchu. Proto když na svém těle vyznačujeme znamení kříže, činíme tak ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Svatý farář z Ars říkal, znamení kříže je třeba činit s velkou úctou. Začínáme od hlavy. Ta představuje počátek stvoření, Otce. Pak srdce, které je láska, život, vykoupení, Syn, ramena, tedy síla, Duch Svatý. V apoštolském listu Desiderio Desideravi papež František připomíná, že není třeba příliš mnoho mluvit, není nutné tomuto gestu zcela rozumět, je třeba být pokorní, jak při jeho předávání, tak při jeho přijímání. Zbytek je dílem ducha. Znamení kříže je navíc pečetí, která má vyjádřit naši přináležitost k Bohu, přináležitost získanou v den našeho křtu, v okamžiku, kdy jsme se stali Božími dětmi. Z Vatikánu zdraví David Válka. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 5. srpna. Milé posluchačky, vážení posluchači, v dnešním pořadu uslyšíte překlad celé katecheze Lva 14., která zazněla při generální audienci. Ve svých pozdravech po katechezi svatý otec připomněl dnešní svátek posvěcení baziliky Santa Maria Maggiore i požehnal poutníkům pěší poutě do Częstochowy v Polsku. Po přehledu aktuálních krátkých zpráv budeme pokračovat v cyklu Malá škola liturgie, v níž se tentokrát zaměříme na znamení kříže. Přejeme příjemný poslech. Po červencové přestávce se Lev 14. vrací k pravidelným středečním generálním audiencím. Navazuje na cyklus promluv o koncilních dokumentech, konkrétně o liturgické konstituci Sacrosanctum Concilium. V dnešní katechezi se věnuje liturgii coby modlitbě, zvláště pak liturgii hodin, známé jako denní modlitba církve či lidově modlitba hodinek.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Bratři a sestry, dobré ráno.
1: In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla costituzione conciliare sulla liturgia Sacrosanctum Concilium.
0: V této katechezi se vracíme k zamyšlením nad koncilní konstitucí o liturgii Sacrosanctum Concilium. Dnes se zaměříme na církevní rozměr liturgické modlitby. Jak nám připomíná apoštol Pavel, je to Duch Svatý, kdo nás učí modlit se. Od dne letnic přebývá Duch v církvi a inspiruje veškerou její činnost, především pak modlitbu. Život prvního společenství zrozeného v Jeruzalémě po Ježíšově smrti a zmrtvých vstání je život v duchu, kterého daroval zmrtvých vstalý Pán. Jak říká koncil, od té doby se církev nikdy nepřestala shromažďovat ke slavení velikonočního tajemství. Přitom předčítala, co se ve všech částech písma vztahuje na Krista. Slavila Eucharistii, v níž se představuje jeho vítězství a triumf nad smrtí, a zároveň vzdávala díky Bohu za jeho nevýslovný dar v Kristu Ježíši ke chvále jeho slávy, v síle Ducha Svatého.
1: Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica.
0: V naší době, v kontextu převládající mentality zaměřené na výkon a konzum, se modlitba může jevit jako cosi zbytečného a směšného. Ve světě, kde se věda a technika tváří, jako by mohly poskytnout veškeré odpovědi, může modlitba vypadat jako nějaký druh úniku. Dokonce i v nemálo křesťanských rodinách se už nepředává zkušenost modlitby a mnozí lidé jsou vystaveni riziku, že ji budou pokládat za jednu z mnoha psychologických technik zaměřených na osobní blaho. Modlitba si však zaslouží, aby byla znovu objevena ve své pravdivosti coby základní rozměr naší lidskosti.
1: La Costituzione Sacrosanctum Concilium ha preso sul serio tale esigenza.
0: Konstituce Sacrosanctum Concilium vzala tento požadavek vážně. Tím byl velice potěšen papež svatý Pavel VI., který při promulgaci tohoto prvního dokumentu, jejž druhý vatikánský koncil schválil, prohlásil. Bůh na prvním místě. Modlitba, co by naše první povinnost. Liturgie, jakožto první zdroj božského života, který nám byl dán, první škola našeho duchovního života.
1: Nella Costituzione, infatti, il termine la preghiera designa tutta la liturgia.
0: V této konstituci se výraz modlitba ve skutečnosti vztahuje k veškeré liturgii. Tento pohled je rozhodující, neboť nasměroval liturgickou reformu a dal jí jako nosnou osu aktivní účast věřících. Liturgie se představuje především jako místo setkání, místo iniciativy Boha, který se stává blízkým člověku ve svém synu, ve slově, které se stalo tělem, v pomazaném Duchu Svatým. Boha, kterému můžeme odpovídat skrze Krista, s Kristem a v Kristu, v jednotě Ducha Svatého, což znamená vzdávat díky v modlitbě, kterou Kristus spolu se svým tělem přednáší Otci. Proto také velmi intenzivně toužil svatý Pavel VI., aby liturgie hodin, to je každodenní veřejná modlitba církve, neoddělitelná od Eucharistie, skrz naskrz pronikala, oživovala, vedla a byla vyjádřením veškeré křesťanské modlitby a aby účinně živila duchovní život Božího lidu. Aby se tato touha naplnila, je nutné, aby byla liturgie hodin stále více přijímána a prožívána v běžném životě všech pokřtěných a všech společenství. Je tolik lidí, kteří se chtějí naučit modlit, především katechumeni, a právě jim může liturgie hodin nabídnout cestu a školu křesťanské modlitby. Každého týdne a každého dne se Eucharistie a liturgie hodin stávají dechem života církve, který umožňuje kolovat Duchu Svatému v jeho těle. V této modlitbě Kristus shromažďuje kolem sebe celé lidské společenství, aby spolu s ním zpívalo tento božský zpěv chvály. Takto jsme den za dnem stále více sjednocováni s velikonočním tajemstvím a připodobňováni jemu.
1: Afferma Sant'Agostino. Quando parliamo a Dio nella preghiera,
0: jak učí svatý Augustín. Když mluvíme s Bohem v modlitbě, nesmíme od něho oddělovat syna. A když se modlí synovo tělo, ať od sebe neodděluje svoji vlastní hlavu. Ať je to tedy jeden a týž spasitel svého těla, náš Pán Ježíš Kristus, Boží syn, který se modlí za nás, který se modlí v nás a ke kterému se modlíme my. Modlí se za nás jako náš kněz, modlí se v nás jako naše hlava. Modlíme se k němu jako ke svému Bohu. Poznáváme tedy svůj hlas v něm a jeho hlas v nás. Ve spojení s Eucharistií, jejíž světlo nese dál, posvěcuje liturgie hodin čas našeho každodenního života. Ráno začínáme den s vírou a vděčností. V poledne žádáme o sílu věrnosti uprostřed námahy a únavy. Večer, když skončíme s prací, doprovázejí nešpory chvíli západu slunce. V noci se ukládáme ke spánku a svěřujeme se Božímu pokoji. Každá liturgická hodina je skutkem naděje. Během našeho pozemského putování bdíme a s celou církví očekáváme slavný návrat našeho Pána.
1: Il ritorno glorioso del Signore.
0: Svatý otec ve svých pozdravech po katechezi při generální audienci apeloval na význam modlitby, která je nepostradatelným pokrmem duše. Požehnal všem poutníkům, kteří pěšky putují na Jasnou horu v Polsku a připomněl dnešní svátek posvěcení baziliky Santa Maria Maggiore, jinak známé jako Bazilika Panny Marie Větší. Drazí bratři a sestry, dnes při památce posvěcení baziliky Santa Maria Maggiore prosme Panu Marii, aby nám pomáhala být věrnými v modlitbě, aby Bůh byl v našich životech vždy na prvním místě. Významný prostor věnoval papež také pěším poutníkům v Polsku, kteří v těchto dnech směřují do Mariánského sanktuária na Jasné hoře v Częstochowie. V těchto dnech se z mnoha polských diecézí vydávají pěší poutníci na Jasnou horu, duchovně podporováni věřícími ve farnostech. Kéž toto svědectví, námaha cesty, společná modlitba a setkání s Marií posílí víru a naději rodin i společenství. Spolu s vámi prosím za mír ve světě a za nová kněžská a řeholní povolání.
1: Prego per la pace nel mondo e per nuove vocazioni sacerdotali e religiose.
0: Další zprávy.

překladu koncilních dokumentů, svou účast duchovní blízkost a sumentů, svou účast duchovní blízkost a soustrast mozambickému episkopátu, duchovní blízkost a soustrast mozambickému episkopátu, rodině blízkost a soustrast mozambickému episkopátu, rodině tohoto milovaného bratra a soustrast mozambickému episkopátu, rodině tohoto milovaného bratra, mozambickému episkopátu, rodině tohoto milovaného bratra, diecézi, episkopátu, rodině tohoto milovaného bratra, diecézi, již věrně slouží, rodině tohoto milovaného bratra, diecézi, již věrně sloužil, a tohoto milovaného bratra, diecézi, již věrně sloužil, a celé z bratra, diecézi, již věrně sloužil, a celé zemi, která je zarmoucena, diecézi, již věrně sloužil, a celé zemi, která je zarmoucena nad ztrátou, již věrně sloužil, a celé zemi, která je zarmoucena nad ztrátou takového sloužil, a celé zemi, která je zarmoucena nad ztrátou takového pastýře, celé zemi, která je zarmoucena nad ztrátou takového pastýře, vyslovil zarmoucena nad ztrátou takového pastýře, vyslovil dnes ve svém telegramu apoštolskému takového pastýře, byl dnes ve svém telegramu apoštolského administrátorského pastýře, vyslovil dnes ve svém telegramu apoštolskému administrátoru diecéze Shai Shai, papež apoštolskému administrátoru diecéze Shai Shai, papež Lev XIV. Administrátoru diecéze Shai Shai, papež Lev XIV. Úterý diecéze Shai Shai, papež Lev XIV. Úterý 4. Shai Shai, papež Lev XIV. Úterý 4. srpna zazněl papež Lev XIV. Úterý 4. srpna zaznělo poselství papež Lev XIV. Úterý 4. srpna zaznělo poselství Lva XIV. Úterý 4. srpna zaznělo poselství Lva XIV. Úterý 4. srpna zaznělo poselství Lva 14. adresované 4. srpna zaznělo poselství Lva 14. adresované účastníkům zaznělo poselství Lva 14. adresované účastníkům světového poselství Lva 14. adresované účastníkům světového kongresu Signis 14. adresované účastníkům světového kongresu Signis, který se poprvé v historii adresované účastníkům světového kongresu Signis, který se poprvé v histované účastníkům světového kongresu Signis, který se poprvé v historii koná v Afrikníkům světového kongresu Signis, který se poprvé v historii koná v Africe v Signis, který se poprvé v historii koná v Africe v Kigali. Papež v něm vyzývá pracovníky poprvé v historii koná v Africe v Kigali. Papež v něm vyzývá pracovníky médií historii koná v Africe v Kigali. Papež v něm vyzývá pracovníky médií v Africe v Kigali. Papež v něm vyzývá pracovníky médií, aby přispívali ke kultuře Kigali. Papež v něm vyzývá pracovníky médií, aby přispívali ke kultuře. V něm vyzývá pracovníky médií, aby přispívali ke kultuře, jež odráží hodnoty pracovníky médií, aby přispívali ke kultuře, jež odráží hodnoty společenství médií, aby přispívali ke kultuře, jež odráží hodnoty společenství míru, aby přispívali ke kultuře, jež odráží hodnoty společenství, míru a ochrany života, ke kultuře, jež odráží hodnoty společenství, míru a ochrany, jež odráží hodnoty společenství, míru a ochrany životního prostředí, odráží hodnoty společenství, míru a ochrany životního prostředí. Míru a ochrany životního prostředí. Kardinál státní míru a ochrany životního prostředí. Kardinál státní sekretář Pia ochrany životního prostředí. Kardinál státní sekretář Pietro Parolin prostředí. Kardinál státní sekretář Pietro Parolin pokračuje ve svých Pietro Parolin pokračuje ve svých diplomatických cestách po Latinské Americe. Pietro

Parolin pokračuje ve svých diplomatických cestách po Latinské Americe. Po návštěvě Guatemaly ku příležitosti 90. výročí diplomatických vztahů se Svatým stolcem se vydal do Mexika, kde bude od včerejška necelé 3 dny. Malá škola liturgie, 5. část. Znamení kříže. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Myslím na rodiče a ještě více na prarodiče, ale také na naše kněze a katechety. Mnozí z nás si právě od nich osvojili sílu liturgických gest, ale snadno si dokážeme představit gesto větší ruky, která uchopí malou ruku dítěte a pomalu ji doprovází, aby poprvé vykonalo pohyb ve znamení naší spásy. Pohyb je doprovázen slovy a ta jsou vyslovována pomalu, jako by chtěla ovládnout každý okamžik gesta celého těla. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Obraz, vykreslený v apoštolském listu Desiderio Desideravi, je jistě něčím, co všichni nosíme jako živou vzpomínku ve své mysli. Možná nedokážeme přesně určit ten den, ale jistě i naše ruka byla vedena, aby poprvé na našem těle nakreslila znamení kříže. Od té chvíle nám ono gesto a jeho symbolická síla patří, nebo lépe řečeno, my patříme tomuto gestu. Ono nám dává podobu, jsme jim formováni. Znamení kříže je prostým gestem, které je zároveň plné významu. Představuje vyznání víry každého křesťana. Právě v Kristově kříži nás Bůh spasil. Tím gestem, vykonaným na našem těle, se zaštiťujeme křížem. Dáváme najevo, že jsme učedníky ukřižovaného Ježíše a že je kříž je naší cestou, naším vzorem pro život v pravé lásce, lásce, která před utrpením neuhne. Tato láska je trojiční. Milujeme Otce tak jako Ježíš, v duchu. Proto když na svém těle vyznačujeme znamení kříže, činíme tak ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Svatý farář z Ars říkal, znamení kříže je třeba činit s velkou úctou. Začínáme od hlavy. Ta představuje počátek stvoření, Otce. Pak srdce, které je láska, život, vykoupení, Syn. Ramena, tedy síla, Duch Svatý. V apoštolském listu Desiderio Desideravi papež František připomíná, že není třeba příliš mnoho mluvit, není nutné tomuto gestu zcela rozumět, je třeba být pokorní, jak při jeho předávání, tak při jeho přijímání. Zbytek je dílem ducha. Znamení kříže je navíc pečetí, která má vyjádřit naši přináležitost k Bohu, přináležitost získanou v den našeho křtu, v okamžiku, kdy jsme se stali Božími dětmi. Z Vatikánu zdraví David Válka. Laudetur Jesus Christus.